0: Anna Bikingec to Birkisch, was Jensa Doranja wita, a nietko wita was tež Jensniša Rajnča redaktorka. Blanka Funcena s tematickým šaladom. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobre ranje vám všim. V Lipsku sú so čera zastuperio rektora univerzity se serbskými zastuperimi na vyšších gremiu a další zamovitými za serbske kupanje zetkali cíl posedženja zorabistický studij na univerzitě Lipsku zromadne polepšič. Vo čerošim kulvatem blíže zoniče běhu ranja tu věc. Vo palacem problémy rezistence bakteriů přečo šelkým družinám antibiotikumu rozpravia Mirčin Venk v našej tydženskej sérii Věda, vědomosť a vunamakanky a vo čáhajnce před sudnictvom na hučbnem polu zoniče vo Cimana Hedušky za nekotre menšiny věc a dundak dun vábí dženca žno za jucí šivopyt.
0: Tak daleko po takim tematický přelad apropo hudžbne polo, kak upada na serbskim hudžnom polu našej prvnej hodiny a Josh Hestřich vám nedom přeradžu po tym, co je Mario Hestos byl. Sedom, po pečich je.

Mario Hesterbier, prieni delnoserbski muski voz z dźensnišim wusewanju a tute ci žunske voze, kotrež spěwaja to unia serbsce, nětko hač do šesči hišće sleduja. To je jenu Veronika Smolic, otevřil Miraj. A potom léčim z Moniku Klesec a nočno Metzlichom. A dokal hoj na Majorku. Trojozink, na kojže pat zaspěva Majorka. Buď vítana. Dále pak, že jenže sce jednač menšinou popečiť obranie přes srbský rozvoz.

Haj, prěni tydźeń lětnich prózdnin běwot wjedrasem. Okej, ale nic cele lěčne, abo ke kupanju znajmjeńša njeje runje won. Přeprosowo, ale to so zmieni dźensa hižo dostanjemy wjele słońca předewšěm do południu a po południu, hakle wječo potom, so tujšto mročelu přidruži maksimálně 25 stopňů a wězo sucho a podobně, že juce dále trika zaso do południu, wokoło připoňa wjele słońca a moja app mi tu pokaza, hoj voc dvěmajcioch potom zaso mročele okolo 24 stopňů a nedželu to samsne, ale přichodnú pondželu potom z 28 stopněmi a svoncom cały dzień prýni dzień šprajú na kvíže pát, měli so to, nidže do kupiele podač.

Jeden z najmarkantniših wosow popowej hudźby je Womiel Know. Bonnie Tyler je starobje 75 let zemrěła. Spěwarka z Waliziskeje, kiž je za svoj jara jery škropawy wóz nata, je pretač wúspěšna 7 let towo klubach spěwała. Potom pak ju nichtu słyša, kiž njej světovu karjeru widźeše, a no haj, měješe praje. Bonnie Tyler bu předuším ze světovými hitami kajž Total Eclipse of the Heart a Holding Out for a Hero znata. Po informacijach je svojby zemrje Bonnie Tyler koroni portugalskej. Ale je hudźbne namrjevstvo nam zvostanje tu naprzykład Total Eclipse of the Heart.

0: pojesć je fenu zrudźiła, Bonnie Tyler je w starobie 75 lat zemrywa. To jeszcze słyszeli jeden z najwuspěšnějších titulů zpěváky. Zwalizijskej Anětko je na pošestřích tuž sleduje pojesće z našeho okolina.
1: Serbský rozvoz. Pojesće. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbska wučba po koncepcie 2+, nie może so hižo na všech šulach a we všech letnikach pone miery zaručić. Přičina su falujace wučerjo. To zdzieli na napraszowanie krajne radzariat za šulu a kubanie. Nadrobnosć od Moniki Gerdesowie.
3: Tyž koordinator za serbske šule Szymon Paulik w obkruči, so se na serbskim gymnaziju Budyšin přichodnym šulskim lecze 6-2+ hodziny džažeć nie może. Dopak Nierika zase docewajac po 2+ niewu wuczuje. Szako so dżil wiecnije wuczby dale dwurycznie podawa, tak Paulik. Po koncepcie 2+ wuknu wszyscy szulerio na serbskich, zakładnych a wyższych szulach. K tomu podzielnie slepom a kulowie, a na zakładnej szuli Handry Zeler we Wojerecach. Najwyższą kwotu maja z 5-70% 2+ szulerio na wyższej szuli slepo, najniższą kwotu na wyższej szuli Kulowie z 13% po 2+ wukniacymi.
2: Honiowużyskie turystyjskie poskitki a możnosće za przenocowania są w juliu z dżilahiżodery wukniowane. Do wójnże z napraszowania serbskiego rozwosa pola marketingu je tuożnosće Honiowużyca Delnia Szleska. Augustce maja porno domu hiszcze na mnoho miestnach swobodne kapacity. Tež leca so ľudžo skere spontánne za dôl horní vúžice rozsúdža. Dohodla líči mnoho závodov s tým, zo turistča tež hišče krutkodobne nešto pola nich knihuja, vo sebe jeli vostane vetro od lieši čas liečne. Ve Vázu je statná droha S-108 pose po 16 mesacach dotvarená. Kajž krajna zariad za drohotvar a vopkac džili je droha vočerošo připodnja za sovotyrina. Na 800 metrach su tam jezdňu ponovili, nimo toho kanale za dešćeku vodu a vopočki, rohe za pitnu vodu kajž tež vopsvetlenje. Tež bezbarierne zastanišća a nuje kodniki s kolesovarskim pučom su nastali. Beto druhý a poslední tvarski votrisk ve Vázu. Prini džil drohi bichu hižo před letomaj ponovili. Krajzakska a gmena ste za to dohromady 2,7 milionu euro investovali. Na Janovem športnišću Kamencu su čera zbijanku za nove tvarenje s předrazčarnjemi a sanitarnimi rumnosćemi svečili. S tym zanirovanje športnišća, kiž so hižo 20 let vjace nevoživa, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosći bijanske čare, připravuje za lohko atletiku každej šrajnišća za basketbol, volejbol a kopajncu. Budeski okres a mjesto Kamenc investuje tenje 3,5 milionu euro. Vuživač maja je přichodže v osebe Kamenske šule, hač do konca leta mašo dotvarene byč. 6 čvonku športového kluba Vojerece vobdželi so včerašo na svetových mištostvach kapavu fanfaru ve Mexiku. Su tam džil nimske vubranki, kotra švobste ze 44 hučmiku ze šelakých kapavu nimske. Přijotovali bychu so na to na zromadne mjesačnych probach ve Strausbergu pola Berlina. Čera mjachu hižo prini vústup ve vulkým stadioně mistře Puebla. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetu a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnje svunčno v bihu popodnja abo zažno večera, potom šiberaja mročele, suchama vostač při nedže 25 stopnjach a cele podobne vedro očakuje nas potom juce sobotu.
0: Polat napuče našej končinje je tež cele spěšno otovy, šako je šo svobodne a tež so dotal níže při pučach nebylska, jeli běhoraně nešto uladače, přizvěče so rádi pola na ju, pak telefonistce, abo spoušťu přes našu četovou funkciu, kýž namakače v app MDR Serbia. A pak přejmuje Blanka a já vám dobrou jezbu.
1: Serbski Rozwóz.
0: Seć mienšino, pana po šestčić a svobodne puče netrabaš, deš lečiš, kajš. Monika Klesec a Mirčin Veclich.

0: Don Henley to bieze. Kalemi lecza The Boys of Summer Nitko je 12 menšinu po 6 a z tym zaso čas za vědu vědomosć a vuna makanki z Mirčinom Venkom.
1: 3, 2, 1. Věda, vědomosć a vuna makanki.
2: Rezistence bakterijo přečivo šelkim družinam antibiotikumov su palace problem medicíny. Nekotre bakterije su přitom svojsku rezistencu uvili, kotruž genetisce dále davaja. Tola tež bakterije, kotrež popravom rezistentne nesu, može antibiotikum šeživić. Mienujce s tym, zosim jesebu pomaja, kajž su medicinoki a biologojo z USA při přepytovanju jedneje družiny bakterijo labore zvěščili. No, antibiotikumu miri so jednobajnkovih bakterijach na produkciju proteinu, spomaliju abo ju samodospovne hači. Proteiny pak su trebne molekule, kotrež bajnkach še možne važne funkcije za přeživjenje przewozmu. Gdyż přindu bakterije netko do kontakta z antibiotikumom, džil bakterijo svoju aktivitu zniži. Produkuje ledma hišče proteiny a z dobom svoju rezistencu přečivo sredke zvyši. Zopak njebychu poprachovacich proteinov dla zajšli, so one vo tamnych bakterijo kolonii s tutymi zastaraja. Tute mjenujce normálne dále dživaja a přitym ponečim antibiotikuma dla votemreja. Naprodukované proteiny pak one votedadža, tak so môže je menej aktívna skupina přiuzač. Džil bakteriu so potek im vopruje, zoby kolonia přeživiva. Za to netrebaja so tamnych bakteriu ani dotkač. Vote davaja do vokoline moličke od bajnkových membránu obdate puchoky. Tutych so proteiny transportuja. Zo so tute tež od menej aktívnych bajnkov ve vulke ličbe přivozmu, zavinuje přitom samsna mačizna, kotraž je do toho aktivitu bakteriu zniživa a ich rezistencu zvyšiva. Takle zastarane one potom popravom smertne koncentrácie antibiotikuma přeživia. Znate hižo bie, zo moža bakterie mesobu gene vumenieč. Zo one tež proteíny vumenie a se takle pomaja, je nové dopoznače. A tute je vážny krok k novým skutkonišim medikamentam šečivo rezistentným bakteriám.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: Dalše zajímavé dopoznače je na Mirčin Venk. Predstajú hače to netko pozitívna povešť. To skoro obtvilujú. No aj. Bielek nasledom na kuždopad je, netko slyšíme Valbogu Vaužic.

0: lubi dźěći dobre ranje. Hibać so a won zwoža. To je za wšěch tych prawe hesło, kiž su so tutym tydźenju na lětuších nabožnych prózdninskich dniach wobdźělili. Wše serbske wosady nimo nebelčanskeje dźenca swój RKW zakonča. Nebelčanske dźěći maja jun potom přichodny tydźeń. Dola tež wone a wšice druzy nesmědžachu wězo na biskopskim putnikowaniu dźěći sredu růžinče pobrachować. Judit Čornakova z dekanatneho dušepastorstva.
1: Lica nepřinduje než serbske dźěći do Rožanta, ale z našeho cyvoho biskopstva ha, teďo přes cyvu Saksku, to rika, zo šijedu dźenca ty dźěći ze Slipska, ze Skamenicy, Gera, Limbach, Obofruna, Drežan, ze Žitawy. Najwone su tym prynidźe, ich daloko pučas busom jeli, ale su potom pak z Pyskec, ze Smyčkec abo z Nuoslic putnikovali.
0: Tak, kajž vizo tež še serbske dźěći, kiž zvětša puč do Rožanta ižo znaja od putnikovanju běhu leta. Kak je so vam běžało, a što je vosebite na dźěćacym putnikovanju? Cych od vas vědžeć?
2: Es ist Banschitz, wo tam halt přes Wudwa ha ponio do Rožanta.
3: Jo to napina zu boju do Rožanta putnikovat?
4: Jo.
2: To eigentlich schwo, ale da hat kus nezwyczajne, do kus hat nebejamo ta kusto, ale da poprawamo schwo.
3: Šta je to rejane dženca?
2: Also, hai so moju ljudi zetkamo, a hai.
3: Ha, te pon tu svobodne čas.
5: Hai, also te dženča se putniko ane jo bole vadiče za me, gdje tam su ja se dženči bola. Zdiski še mojim se ovoj rozmoj, gdje starši mi se da knem da rozmojč.
2: Ja se ara čip na to, šta tam hat tako buđe, gdje šta je kuće to neša hinajša.
0: Zromadnje z 1600 dźěćimi na putniski wuce stać. Sejdźe, črejować, spěwać je wězo nešto hinajše hačevak. To minja tež spěwario a spěwaki, ki su so ižo dvojce do putnikovania na probu zetkali, zo bychu ekstra za dženca spěwy nazvučovali.
2: Ta zromadnosť, zo smo musteš romadže zvučovali, ha je to mjara veselčino.
6: To su byli znate spěwy, ale jenja bodu neznate, a zatím říká hej, dobře so Bohu.
7: A to činí halt einfach veselo s nomi romadže spěwač. Hej, to jsou extra spalina, že šli nás převodět, ale nic jen z nás, ale to je tu nemské kvorkina.
0: Benz Berlina převodžeše po takým biskopský dječací kvor, rovně tak kež serbský dječací kvor a jeden zpěv, tak rec letuša RKV hymna, je samo ve odměně Němce serbsce zaklinčala. To bych u někotře začíště z letušeho dječaceho putnikovania Rožinče. Tutom zmysle dženca ještě rjane poslední dzień nabožného tydženia a juce nic na dundaka zabyč. Vun vám menujce poveda, što na žádný pad zabyč nesmeče, jeli runě za dole pakuječe. Juce, na podživečiš.
2: Dundaka!

0: Lětsa zwěčimy 1100 wobstače Mišnjanského rodu, kotryž můžeš bez šeho jako kolebku Sakske opisovač, a to zase říká, že wobstěhi, když tak chceš, Sakska runě tak 1100 let dołu. Skvadnostně tutoho jubileja je iniciativa Zogit Sexeš pod hesłom Pokaž nam tvoju Saksku, zeig dein Sachsen, wubědžovanje wupisała. Iniciativa zobyš na klar na Instagramje, na nje skedžmja, na koda so tuta Miri Blanka.
1: Na všetkých kocích so za srbsku rěč a kulturu horja a šako je Sakska tež do mězna Serbu. Za wubědžovanje poabit může so ze svojským projektom towarstva, institucje, iniciative, tež šule a zavode abo svobodne skutkovat se potekim poprom šice a to nie je jenož za Serbu, ale poprom za všetkých kýž tu ve Sakske vězo bydla.
0: Hoj, a s čím může so poabit, abo jinak prašane, šta měl projekt vopsahovač?
1: Kaž hesło wubědžovanje žno daloke mire praje, mimo nešto činčmec našej domiznu ze Sakske, potekim, če vo stavizne rieč, dialekte, identitu, kulturu, a to šak mame my, Serbia, voprođe dobre šanze.
0: Na kužde pat. A što za tyrkiš so ze svojim projektom povabja na koncu vúskoči?
1: Projekte maja so potom přes všetke kanale Zogit Sexist, Širič a jedna žury vúzvoli meze všetkými zapodatými projektami najlepše, najzajmavše, najkreativnejše a spěšuje tute ze 145 eurami. V cirku steja 200 posta 1000 euro k dispozici hišča do 22. septembra môžeče so za to poabič.
0: Tu iš ľubi Serbsa, ktero jokiš skutkuječe na všech možných polach a najšelakorejších serbských gremiach, užiče tuto skladnosť a poabče so. Dalšie informácie dostaneče na Instagram na stronie Simply Sexeni, potek im so geht sexisch, alebo internetče pod zeigdeinsachsen.mein-wettbewerb.de. A z našej domizny ze Sakske je na dalšiu domiznu, do dalšej domizny na Gran Canaria.

Ale tak horco, kajž na Gran Canaria běše před nimale dvěma konc tydženoma i tej štupala nás a tuta horco ta okolo 40 stopňů bě konc junija škaube na kolijach v Lipsku změhčiva a s tým kolije a samo ježdí dva tramvajko obškodživa. Něže 30 km koliju doběhu uređič a 100 posta vůjbko němsce vajchen reparovač za to namakaše so vele dobrovolných Lipsčano, tak z od čerauše ho skončně vůlke voloženě Lipsku kněží šie tramvajky zase celé normálně ježža. Já vám praju, to byl jen kaos. Zácí menšiny je sedmý netko zaspěvá na míšče Jok Weisselberg.

sedom minšinow posedmiche a tež našej cejče hodinje dženca słyšiće vo došć šelkých témach, mjezrujim vo bakteriách, kotrž se mjesobu pomaja, vo kulovatym blíže v Lipsku, kotrž je so čera skáčovalo, tež přichodne 20 menšinách nekak vo tom słyšiće, tež vo duele, vo duelu Toman přečivo Fender słyšiće nedom po přičornej hudźbě, ale toto vám přeradžu, na kotru serbsku hudźbu smyče sač do vás mich veselič. Juno například na Anke Lautenbachec. Náš nebodit, tyž Josef Brezan nám zaspěvá. A last but not least, Anu Mariu Brečna do Redstejšišče słyšimy živině Něčaka. Živině Něčaka, ale tež přichod Něčaka, to mieni Veronika Kalinučcena, vo som minšinou posedmich.

0: Hej, to je po takim jeden z najúspěšnějších zpěvů, zpěvaky Bonnie Tyler, která je začerovším starobě 75 let zemřiva. V Lipsku jsou se včera zastupěři rektoráta univerzity se serbskými zastupěřemi nejvyšších gremiů a dalšími zamovitými za serbské kubvanie zetkali. Dohromady na 20 lidí jich bě, od toho 15 Serbů. Cíl posedženja – zorabistický studij na Univerzitě Lipsku zromaně polepšič. Loni však běchu hižo v obsamknili, zoma so studij zorabistiky přetvorič, za to předleží tež koncept, a v obstatk tutoho je, zo so utvorí pravidvone kulovate blido, kýž vo dalším bujiču nastupajo zorabistiku informuje. Včera bě to prvný raz a jeden z přítomných bě předseda domoviny David Statnik.
1: Odpovědne jsou na nám dženca hýště raz předstedy tuto koncept. Je dopomíme nám například na té vupisanie té profesury, ty té nové, kterož je městem hýžo vupisane. Cíl je vône, zo se tu studii polepší, zo se on lipe odvozuje tež ve tutém triasu, po takým Lipsk, Drežane a Budyšin Kočebus. Tuté cí serbské instituce, abo instituce, které se tež o serbskou vědomost sobou starají.
0: Zajmowe bie sobie na posiedzeniu tejś nawoda budyńskiego serbskiego gimnazja René Wiacławk podla, a to ma swoją przyczynę, tak statnik dale.
1: Wone cedza do przychoda netko le tejś tun kurikulum studia, po takim stosu wuczy, stoet wuczynski wopsa, to cedza wone tejś ponowicz, polepszicz, a tam wone so cyde wusko cedza otwosować teze szulemi, so wone prajdi za studi wuczostwa, sto je treba, sto treba praksa, a to ma mia za jen jara dobry rozsud.
0: Za Davida Statnika je to tu iż na każdy pad dobre ujicze.
1: Ladejo na to, że my już so lata długo to pracujemy, żeby się ta sytuacja polepszyła. Ladejo na to, że mamy miestem już te przylubienie dalszego personala, letu ta jedna przydatna profesora, a że są też tu te krytyki, które są w zaistości, przed co zase w obstali. Na przykład tu w obsta studia, że są tam nie tylko jedno, co chyba, to jest w oprócz pozytywny uśledek, a ja się myślę też w komunikacji, jesteśmy my dalej, a czy lata do toho.
0: Tak předseda domoviny David Statnik po čerovším posedženju s zastupěrami Lipšćanské univerzity nastupajo přetvara studia zorabistiky. Přichodne také zedženje bude ještě leca, potom decembra.

Prahu mjez Rodom, Karlovym mostom a staroměšćanskim namjestom znaje nimalek kujždy z Prahi. Tola, kak su wobydlerjo žibi? Kotre miestnosće dobiće si na kujždy pad wobladać? A što su dobre hosćenco a kovejonje? Kajke je město, gdyż turystické štěžky wopuščiš? A kotru užme kruh je hač do džencnišeho soundtrack tuto města? Wotmowe na to namakače w reportaži Danka Andrika riedže hinreisend a tutun widziče juce večo bydlk nasedom. To pokaza Danko Andrik je o Prahu in poslední raz a so z nej rožonuje. Dalše pokivu mam nedom potem, zo je Taylor Swift za dospěvava za vás. Vosom menšinu ponapovosmiche.

0: Je pjatk, cibylki nawosom, a to rěka čas za wědu wědomosć a wunamakanki z Mirčinom Wenkom.
1: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Rezistence bakterijo přečiło wšelkim družinam antibiotikumov su palace problem medicíny. Nekotre bakterije su přitom svojsku rezistencu uvili, kotruž genetisce dále dávaja. Tola tež bakterije, kotrež popravom rezistentne nesu, môže antibiotikum přeživić. Mienujce s tým, zosem jesebu pomaja, kajž su medicínoki a biologojo z USA při přepytovaniu jedneje družiny bakterijo labore zvěščili. No, antibiotikumu měří so jednobajnkových bakteriách na produkciu proteínu. Spomalí ju, abo ju samodospovně hačí. Proteíny pak sú trebné molekule, kotrež v bajnkách šie možné vážne funkcie za přeživenie převozmu. Když přijdu bakterie netko do kontakta s antibiotikumom, džil bakteriu svoju aktivitu zniží. Produkuje ledma hišče proteíny a s dobom svoju rezistencu přečivo sredky zvyší. Zopak nebychu poprachovacích proteínov dla zajšli, so one od tamných bakteriu kolonii s tutymi zastaraja. Tute mienujce normálne dále dživaja a přitom ponečím antibiotikuma dla otemreja. Naprodukované proteíny pak one otedáča, tak so môže je menej aktívna skupina přiuzač. Džil bakteriu so potek im vopruje, so by kolonia přeživiva. Za to netrebaja so tamných bakteriu ani dotkač. Otedávaja do okoliny moličke od bajnkových membránov obdate puchoky. Tutych so proteíny transportuja. Zoso tute tež od menej aktívnych bajnkov ve vulke ličbe přivozmu zavinuje přitom samsta mačizna, kotraž je do toho aktivitu bakteriu zniživa a ich rezistencu zvyšiva. Takle zastarane one potom popravom smertne koncentrácie antibiotikuma přeživia. Znate hižo bie, zo môža bakterie mesobu gene vumenieč. Zo one tež proteíny vumenie a se takle pomaja, je nové dopoznače. A tute je vážny krok k novým, skutkonýšim medikamentám šečivo rezistentným bakteriám.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
0: To by Mirčin Wenk z našej rubriku Vieda, vedomosť a vunamakanky. Dalšie přinožky tuto zariála namakače online a v našej app MDR Serbia.

Frei studrje nie je čipny na přichod. Abo na to, kotru serbsku učbu dźensa išće serbskim rozhlasu słyši. Ma to was rade rozsvětlu Franka Veselu na přichod išće słyšíme. Tole je Gerd Werner, abo Borner. Hej, dyš ja lubuju. A trošku modernejša stučka je tole lubujšo Sofia spěva. Najprve pak, že jenže se dále sedom po 8.

0: Netko je tu rańcza redaktorka Blanka za so przyjemni w studiu, a ona nam przeradzi, što.
1: Policja z G.
2: Hej, we bjewej wodzie je czara rano dwaja postalietne ze swoim autom z dotal nieznate je przyczyny do pota zajął, a przez nią należoność przy drodze dobiechu jeho do koruny dojeść, gdzieś je krótko potem wudychał. Blisko Nuknice je so čera dopołudnia polo paliwo, kaž Vukuanska centrala z dźěli bjenje 400 kvadratnych metrów potrěšene, ratorjo pak móžachu wohin dere wobmězować a wobornice su jen potom spěšne zhašeli. Na S-590 mez Kulowom a Voslinkom je sredu popołudnju muž se svojim BMW-om při přesčanjenju kontrolu zubił auto so na kromě droji překulí vonju a woboradě dobyho muža z auta vusvobodžić, von pak bjenož lohce zranjeny na zbožo věcnu škodu však trochuja na 70 tisac euro. W stróży pola Rakec je muž sredu večo do dživého svinieča zajú, kotrež by tam na drohu zabiežało svinio je živenie přisadživo šoféry so na zbožo ničo stavo nie, škoda při auče pak je ketro vulkanie dže 30 tisac euro.

0: Lube dźěći, dobre ranje. Hibač so a won zwoža. To je za wšich tych prawe hesło, kiž su so tutym tydźenju na letuších nabožnych prózninskich dniach wobdźělili. Wšie serbske wosady nimo nebelčanskeje dźenca swój RKW zakonča. Nebelčanske dźěći maja jun potom přichodny tydźeń. Tola tež wone a wšice druzy nesmědžachu wězo na biskopskim putnikowaniu dźěći sredu růženče pobrachować. Judith Čornakova z dekanatneho dušepastorstva.
1: Lica nepřinduje na serbske dźěći do Róžanta, ale z našeho cyvo biskopstva, kdežo přez cyvu Saksku, to ryka, zo šijedu dźenca ty dźěći ze Slipska, ze Skamenicy, Gera, Limbach, Obofruna, Drežan, ze Žitawy. Naj, one su tym prynidze ich daloko počas busom jeli, ale su potom pak z Pyskec, ze Smečkec abo z Nuoslic putnikovali.
0: Tak, kajž vizo tež še serbske dźěći, kiž zvětša puč do Róžanta ižo znaja, od putnikovanju běhu leta. Kak je so vam běžało, a što je vosebite na dźěćacym putnikovanju? Cych od vas vědžeć?
2: Es ist Banschitz, wo tam halt přes Wudwa, ha ponio do Róžanta.
3: Jo to napina zu boju do Róžanta putnikovat?
4: Jo.
5: To eigentlich schwor, ale da hat kus nezwyczajne, dokus hat nebejamo ta kusto, ale to poprawa mir schwor.
3: Šta je to rejane dženca?
5: Also, hej, so moju ljudi zetkamo, a hej.
3: Ha, te pon tu svobodno čas.
6: Hej, also, te dženča se putniko ane jo bole vadiče za me, gdje tam su ja se dženči bola. Das kiče mu jen cao rozmoć, gdje starši mi jen cao da knemže rozmoć.
5: Na se jara čip na to, šta da hat da gebuđe, gdje šta je kuće to neša hinajše.
0: Zromadnje z 1600 dźěćimi na putniski wuce stać. Sejdzeć, rejować, spiewać je wiedzą niż to hinejsze haczewak. To minia też spiewario a spiewaki, kisu so iżo dwójce do putnikowania na probu zetkali, zo bychu ekstra za dżęca spiewy nazwuczowali.
7: Ta zromadność, zo smu mstejszy romadze zwuczowali, ha to miara wesele czyno.
8: To smu byli znate spiewa, ale jenio bodu nie znate, a zatnio ryka hej doły so bohu.
9: To czyni halt einfach wesele snu mi romadze spiewać. Hej, to jsou extra spalina, šišli nás převodžeč, ale nic jen z nás, ale to je tu nemský kogno.
0: Benz Berlina převodžeše po takým biskopský dječací kůr, rovně tak, kajž serbský dječací kůr. A jeden zpěv, tak řec letuša RKV hymna, je samo ve odměně Němce serbce zaklinčala. To bych u nekotre začiště z letušeho dječaceho putnikovania Róžinče. Tutom zmysle dženca ještě rjane poslední dzień nabožného tydženja a juce nic na dundaka zabyč. Vun vám menujce poveda, što na žádný pad zabyč nesmeče, jeli runje za dool pakuječe. Juce, na podživečich!

0: Andreas Bicking je zawěsće najračo ze svojej Harley popuču, gdyż je wiedro rjane a z tym jsme nedom při přichodnej temje. Horcota, silny deštěk, zmersk abo njewiedro, w běhu leta dožiwjamy najšelakoriše wiedrowe ekstremy, wiacore statistiki němske je wiedrowe służby a zwiazkového zarjada za přirodu pak dopokazuja, zo je leto a wiace takich ekstremów. To ma wuskutki našo možne, mjez druhým potrchi to tež športuče a športuco, kiž pohybuja so pod tvým nebjom. Felix Cešče so tuž raz mjez koparjemi naprašoval, što su, ladajo na vedro, hižo takle doživili.
1: Štožno jemo so stalo, to by jaraz kurilne, by po treninga so smo šli von na rajnišćo a naraz je uprođe 50-60 metri podla na sem pysk zadoril.
2: Pod ekstremno vedra by pon šun poprom ta ekstremna horca, to je najnabinacíše, što se hač do toho doživio. Ja sa nemožem dopolniť, co smo do to sa moj pod takými vúmenenjami dobili kopajn su rač.
3: Haj v zimnoče, to môža dopomíť, smo v Halštruje morali v Modžine, tam je so pon krutko do přestavky všetko bolje snežilo, tak bolje najšlo, zo te linija z nej si vidžal.
4: Ale napríklad smo tezno mili jenu rú, kde se jo dovol zavízač, ale tu travnik, abo kumšie travnik je tým páče, by tak položené, že jo tudnik pon prajú, zo se jo nemôže rač, nakoncu pon tá strota pon tej v središu stojí.
5: Wo torcote hač k zmierznjenjemu trawniki su serbscy kopario po takim hižo šitko doživili. Ničo osebitoho to na koncu nie a horšič so dla toho tež netrebaš, w wieste mierje je wiedro šak džil športa a čini juns džila tež atraktivniši. Dys a dys pak su umenenja potom wopravdže tajke zo staji so tež wopravnjene prašenje, je to šo zmysła pone? Ryzy po protokolu dobi so tole jenoš jeden prašeč, sudnik. Andrej Strelo je jeden z nich a ma so například páže horcoty a nevedra po jasných předpisách měč.
6: K čase zakopa je normálně jenož sudnik prezentný a ze stron DFB dává příkaz, zo nesmědža so při 40 stopňach Celsiusa rydocova zavízač. Při nevedre tvorí sudnik rozsud hrubší stráže přetornič, aby docova nic zavízač. Tokéž strovata rajovýho stejí při tým na prvním místně, ale tež mužstva nemají

Napredne künste ženja lešajskich ferijow se jaselime, deri až čo zašačovali, dokulaška vet nas zgnjošo, žo by mogli například sarske živadło doživiš, a to samo na conje. Mimo toho vam kvíš čitajmo, žo by mogli se kupiš žile sarske drastve, abo drastvine žile předavaš. Jo, nen to som vam už skoro všechno přeraživa, som ga neperi raz kšiva, vam dobre žen, že což, ja som Anja Kochoj-Čvácová a veľa viac o lepších prísluchaniu.

0: Ja nen to dowoluje czas, zčo wy južo duce neži do Ukraja, oglidajo šo sebe Eiffelowy torm abo pyramidy, co popšovem mysle tamne obydarje wyt šuknuch tych turistów. Zawiście nic přece to neži lepše, Pelska Turbo Brass Band spiwa we titulu All Inclusive w okradu špatnem přikwaže takiego typiskiego turista, obšieškuj se až niedajo svinjecy Meso, ogledaj sebe Sphinx 3 minuty dvojko, vestuš se při pyramidach a ži sledk do hotela, žož caka na tebe pyšny drink.
1: Attention please, passengers for Onion Wings Flight 666 to Sharm el-Sheikh.

Witanin domam Jano, ušči ten važny nadawk vam pšorša redne kunst tyženja žecuš, co škuli teke gotu jošo, mejšo přitom svojo jasele, to žece vam z cevi učobu Anja Kochoj-Švácová. Jo nižeský program smy vam rovno predstajili, pen nezabönša jen zašaltováš ve pšavom casu.